0: Rock Radio Stage. Předskokani.
1: Drinky mi podávejte řetězem, i když mejdan skončí, stejně nebudu spát. Dneska jsem jednoznačným vítězem, jsme tu mezi přáteli, tak na co si hrát. Drinky mi podávejte řetězem, i když mejdan skončí, stejně nebudem spát.

0: Rockradio Stage. Ikony roku.
1: Hey, Weather Mountains, this one.

0: Nový český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání,

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Radio Stage.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.

0: Stage. Rock Radio Stage. Po práci legraci. Večerní pařba na Rock Radio Stage ti servíruje to nejlepší z poctivých českých festáků, kulturáků a zábav. K tanci a poslechu hrajou nejlepší český rockeři i zahraniční hvězdy. Večerní pařba na Rock Radio Stage nemá konkurenci. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Zavratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90.

0: Ranní kotel. Kdo šetří, má za 3.
1: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.

český festák. Rock Radio Stage. Stage. Raní kotel.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Vypsaná fixa,
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků. V pátek 19. června bude Rock Radio Stage patřit legendárním Elánům. V létě plným živáků dáme prostor našim slovenským bratiam. Město v kotli máte jisté, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grilly. Elán a Léto plný živáků v pátek od 8 večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Lyže?
6: Happy Sport.
5: Dětské kolo?
6: Happy Sport.
5: Půjčovna?
6: Happy Sport.
5: Servis?
6: Happy Sport.
5: Bazár?
6: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
7: Happy Sport.
5: Happy Sport?
6: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
7: Happy Sport.

Rock Radio Stage. Headlineři. It's the group.

poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Raní kotel.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i konstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňur prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděných.

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
6: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rock Rádia. Mrkněte na www.rokovirádio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokovirádio.cz. Slušnej web.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Rock Radio Stage. Poctivej český rock z vinilů a kvůli.

0: Rock Radio Stage. Dopolední nášup nejlepšího českého roku jedině na Rock Radio Stage. Na stavbě, ve fabrice, na poli, za volantem i v kanclu. Tam všude můžeš pařit jako na festáku. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
5: Jo, všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
0: Česká rocková scéna.

0: Stage. Poctivej český festák. Stage.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
4: Senkor.

0: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Stage.
5: Rock Radio Stage.

0: Stage. Rock Radio Stage. Na Rock Radio Stage se paří od kuropění. Úderem 6. se otevírá raní kotel, aby se po ránu slušně probral. Protři oko a rovnou si hoď bůčkem v raním kotli na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Karado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
7: Utopanej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Česká rocková scéna.

0: Rock Radio Stage. Poctivej český rock z kazeťáků a VHSek.
1: Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá.

Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře. Tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Rock Radio Stage.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Trautenberg,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Vypsaná fixa,
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Díky apce Radia.cz máš poctivý český festák v kapse všude a

0: český festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.

jsem strašák Viktor a sám v poli stojím. Ty možná už nepřijdeš, toho se bojím. Tvůj strašák Viktor, co tebou byl stvořený.

0: daleko, hledáš svý štěstí. Nevím, proč pro tebe pláču, když srdce mám z listí. To, co nás spojilo, čas rychle rozplétá a mě jednou vítr po poli rozmetá.
1: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
1: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Nevíte, kam o víkendu vyrazit za slušnou zábavou? Nechcete dřepět doma a nudit se u televize? Máme pro vás řešení. Mrkněte na www.rokovýradio.cz. Najdete tam mraky akcí, ze kterých si určitě vyberete tu pravou. www.rokovýradio.cz. Slušnej web.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Léto plný živáků. V pátek 19. června bude Rock Radio Stage patřit legendárním Elánům. V létě plným živáků dáme prostor našim slovenským bratiam. Město v kotli máte jisté, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grilly. Elán a Léto plný živáků v pátek od 8 večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Vytáhni Jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám, vytáhni Jendu!
2: No jo, výtahy jedna!
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo?
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna!
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávají. www.výtahy1.cz.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Dopolední nášup.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, do, pinci bauzen, zjišťovaně dítěho gerenzinsí a jinhanka hao.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.

0: Stage. Poctivý český festák. Rock Radio Stage.
1: Sedím a zírám potupně do zdi. Už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se zpozdí. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem

Stage. Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Stage. Odpolední

0: Radio Stage.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

Rock Radio Stage. Stage. Český rock. Zahraniční ikony.

0: nejlepší předskokani.
1: Stačilo by tak málo, aby to za to stálo.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage.
2: Stage.
0: Poctivej českej festák.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudní party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.

0: Radio Stage. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát, jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší český rockový kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Trautenberg,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Vypsaná fixa,
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Radio Stage. Stage. Odpolední pařba.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Lyže?
8: Happy Sport.
7: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
7: Půjčovna?
8: Happy Sport.
7: Servis?
8: Happy Sport.
7: Bazár?
8: Happy Sport.
7: Šťastné dítě?
9: Happy Sport.
7: Happy Sport?
8: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
9: Happy Sport.
0: Předskokani.

0: Rock Radio Stage.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás. Rock Radio.

Hey.

0: Stage. Léto plný živáků. V pátek 19. června bude Rock Radio Stage patřit legendárním Elánům. V létě plným živáků dáme prostor našim slovenským bratiam. Město v kotli máte jisté, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grilly. Elán a Léto plný živáků v pátek od 8 večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Utopaný mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
2: Rock Radio Stage.

0: velký festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rock Rádia. Mrkněte na www.rokovirádio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokovirádio.cz. Slušnej web.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: možná zopak o to ananas na pizzu ještě jednou.
1: Rock Radio Stage. Stage. Odpolední pařba.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Rock Radio Stage. Potřebuješ se zberchat po vydatným obědě? Odpolední pařba tě postaví na nohy. Nejlepší český rockový kapely a ikony světového roku. Jedině na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.

se maso smaží a nebo peče. To se nechlíp kouká na ten svět. Je na hlavě nech, a když kdo

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Utopenej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
0: Česká rocková scéna.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Potisk dárky, byla byl, CZ.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Radio Stage. Po práci legraci, večerní pařba na Rock Radio Stage ti servíruje to nejlepší z poctivých českých festáků, kulturáků a zábav. K tanci a poslechu hrajou nejlepší český rockeři i zahraniční hvězdy. Večerní pařba na Rock Radio Stage nemá konkurenci. Rock Radio Stage. Poctivý český festák.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Nevíte, kam o víkendu vyrazit za slušnou zábavou? Nechcete dřepět doma a nudit se u televize? Máme pro vás řešení. Mrkněte na www.rokovýradio.cz. Najdete tam mraky akcí, ze kterých si určitě vyberete tu pravou. www.rokovýradio.cz. Slušnej web.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Stage.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
6: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证， 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Utopenej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
0: Rock Radio Stage.

slunce vlci přestanou vít.

0: Rock Radio Stage. Stage.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Tak vem si mě, bránit se nebudu, vem si mě, podle něj osudu, ledovou kostku na těle nech rozehřát. Vem si mě, bránit se nebudu, tak vem si mě, podle něj osudu, se

0: Stage.
1: Léto plný živáků. V pátek 19. června bude Rock Radio Stage patřit legendárním Elánům. V létě plným živáků dáme prostor našim slovenským bratiam. Město v kotli máte jisté, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grilly. Elán a Léto plný živáků v pátek od 8 večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.

0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
0: Awarashar!
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Díky apce radia.cz máš poctivej český festák v kapse všude a nonstop. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Odpolední pařba.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: Firma na zážitky
7: CZ.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
0: Headlineři.

0: poctivej českej festák.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage nikdy nespí. Tam, kde už to všichni balí, my jedeme afterparty. Od půlnoci do šesti, celou noc na Rock Radio Stage. Předskokani, český stálice a sem tam nějaká zahraniční hvězda. Afterparty na Rock Radio Stage pro všechny nespavce. Rock Radio Stage, poctivej český festák.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Utopenej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
0: Rock Radio Stage.

0: pomoc. Nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Rock Radio Stage.

že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, kde v čem nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

takový ty slova, jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

0: Rock Radio Stage. Stage.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4KK v Milovicích u Nymburka za 7 milionů 690 tisíc korun. Rodinný dům v Ústí nad Orlicí za 2 miliony 190 tisíc. Chata v České Třebové za 739 tisíc. Byt 3KK v Havířově na Karvinsku za 2 miliony 790 tisíc. A rodinný dům v Žamberku za 1 925 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
0: Rock Radio Stage.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od Abraxasu po Žlutýho psa, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockradiostage.cz.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: na sukorady.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
7: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
6: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
7: No, to by šlo.
6: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda. Rock Radio Stage. Léto plný živáků. V pátek 19. června bude Rock Radio Stage patřit legendárním Elánům. V létě plným živáků dáme prostor našim slovenským bratiam. Město v kotli máte jisté, tak už chladte pitivo a rozpalujte grilly. Elán a léto plný živáků v pátek od 8 večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Léto plný živáků.

Čuchám, čuchám. Čo?

0: čo je?
1: Dobré.
2: Takže ako ste počuli, Vašov je?
0: Ja neviem.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: No, myslím, že můžeme přejít na trošku lehčí tému. A sice na velký kopec nad Bratislavou je nemocnica Kramáre. A tam žije plno nádherných sestriček, které nás dávají dohromady, keď se vracáme z takýchto koncertů.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Díky apce radia.cz máš poctivej český festák v kapse všude a nonstop. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. After party.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.